0: a mysel vloží do nádeje. Keď vyslovíš to slovo mier.
1: Počúvate Rádio Lumen.